mojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč by

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio nám 2 minuty před 6 hodinou zpívala Whitney Houston. Za chvíli už první dnešní čerstvé zprávy, po nich Nick Kershaw, Eurythmics anebo Erasure. Budeme si dál hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Máme hlášenou nehodu auta do stromu na silnici 272 u obce Semice na Nymbursku, řeší to tam policie a s jedním uzavřeným pruhem počítejte na dálnici D1 na 172. kilometru ve směru z Prahy na Brno, kde se srazil kamion a osobní auto. Navíc tady došlo k úniku oleje na vozovku a tvoří se pomalu jedoucí kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je 17. července, hezký den přeje Lucie Sinková. Vedení ODS dnes bude schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby. Z volebních listin složených místními organizacemi nesouhlasí s kandidaturou bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka do zastupitelstva první městské části. Podle úterního vyjádření předsednictva neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Plánuje ho proto z kandidátky vyškrtnout. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn a ani nikým vyšetřován. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat i úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín jako součást jeho turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě pouze 3 zastávky.
1: Co se děje v regionu?
2: 2 lidé zemřeli a 1 člověk byl včera večer vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je útočník. Muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zastřelila, řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Nikomu už podle něho nehrozí nebezpečí.
1: Sport.
2: Fotbalista Alex Král si vyzkouší další zahraniční angažmá, kam zamířílý sporták Petr Plintovič.
3: Alexi Královi skončila smlouva v Unionu Berlín. Jeho novou adresou bude FC Kodaň. Délku kontraktu nejúspěšnější dánský klub neoznámil. Král si v 28 letech střihne už 6. zahraniční angažmá.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přehánky a bouřky velmi silné se vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Odbyla 6. hodina a vám se ze studia Signál Rádia už hlásí Jirka Svoboda. Dobré ráno vám všem, kdo nás právě ladíte. Vstaňte pravou nohou, protože před námi poslední pracovní den v tomto týdnu a myslím, že nás dnes dopředu bude popohánět vidina blížícího se víkendu a u někoho možná i začátku letní dovolené. Ať už máte dneska v plánu cokoliv, jsme tady pro vás s tím nejlepším z 80. let. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné vysílání Signál rádia a dnes je před námi poslední pracovní den tohoto týdne. Je pátek 17. července a tak svátek slaví Martiny. Tohle jméno má u nás přes 81 tisíc nositelek. Narozeniny dnes slaví například Kamila, manželka britského krále Karla. Svíčky na dortu sfoukne taky zpěvák a herec David Hasselhoff a nebo malíř Christian Kodet. Od nás letí velké gratulace. A ani my ostatní o oslavy nepřijdeme. Dneska si můžeme užít třeba den tetování, den broskvové zmrzliny a nebo světový den emotikonů. Tak klidně dneska někomu pošlete nějakého pěkného smajlíka a já posílám další hudbu pro skvělý začátek nového dne.
1: Signál Rádio vám přeje

0: Vlně houpavého reggae se skupinou UB40 se nám na Signál Rádiu postupně rozjíždí poslední pracovní den tohoto týdne. Nad Českem je dnes polojasno až oblačno, na východě území je téměř jasno a teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni. Ty teploty jsou poměrně dost vyrovnané, například Hradec Králové, Praha a Plzeň měří aktuálně 18 stupňů, Brno a Zlín vstupují do nového dne s 19 stupni. Přes den nás potom čeká oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky. K večeru by se měly objevit na většině území a bouřky mohou být i silné s kroupami a nárazovým větrem. Naměříme 26 až 31 stupňů a na jižní Moravě bude kolem 32 stupňů Celsia. Tak vám všem přeju hezký den.
1: Ráno

0: Zpěvačka Madonna v ranní vysílání Signál Rádia. Před 6:30 nám ještě zaspívají Eláně, ale pojďme nejprve zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Česká armáda dnes do své výzbroje převezme první ze dvou letounů Embraer C-390 Millennium. Ministerstvo financí dnes naposledy oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. V neděli jejich regulace skončí. Dnes se parní vlak vydá jednou z nejkrásnějších tratí v České republice z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Volar, odkud následně naváže několik víkendových akcí na Šumavě. Na noční obloze dnes bude velmi jasně zářit Venuše, ke které se přidá tenký srpek měsíce. Nad ránem se pak objeví také planeta Mars. Na silnici 57 obce Bystřičky dnes odpoledne skončí dopravní omezení kvůli rekonstrukci vozovky. Řidiči se opět mohou těšit na plynulý provoz. Dnes začíná Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Jeho 35. ročník potrvá do 8. srpna. Jedná se o nejstarší a největší festival na jihu Čech. Zítra se bude konat rally Železné hory na Chrudimsku, která ovlivní dopravu na řadě komunikací. Už dnes proběhnou zkušební jízdy za plného provozu. A česká juniorská hokejová reprezentace se dnes přesune do Finska. Pod novým koučem je zde čekají 4 přípravná utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Půl sedmou máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Než budeme pokračovat proudem hudby, tak mrkneme do provozu. S jedním uzavřeným pruhem počítejte na dálnici D1 na 172. kilometru ve směru z Prahy na Brno, kde se srazil kamion a osobní auto. Navíc tady došlo k úniku oleje na vozovku a tvoří se pomalu jedoucí kolona. A na dálnici D5 se na 105. kilometru ve směru na Plzeň stala nehoda osobního a nákladního auta. Místo je průjezdné pouze jedním pruhem. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Energii nového dne rozproudila na Signál Rádio skupina Pet Shop Boys, která stále úspěšně pokračuje ve svém Dream World Tour a sklízí s ním úspěchy, aby taky ne, když na něm hrají své největší hity. Za chvíli bude řeč o soutěži a také o tom, co se píše na zpravodajských webech a do 7 hodiny nám zaspívají například Blondie, Alphaville a nebo Pointer Sisters. Tak krásný pátek se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Když slyšíš to,

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál rádia. Nad Českem máme dnes polojasno až oblačno, na východě území je dokonce téměř jasno a teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni. Teploty jsou poměrně dost vyrovnané, například Hradec Králové, Praha a Plzeň měří aktuálně 18 stupňů, Brno a Zlín vstupují do nového dnes 19 stupni. Přes den nás potom čeká oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky. K večeru by se měly objevit na většině území a bouřky mohou být i silné s kroupami a nárazovým větrem. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 32 stupňů Celsia. Tak vám přeju příjemný letní pátek v naší společnosti a tohle už jsou Alphaville.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Páteční ráno nás na Signál Rádiu pomalu vede k 7 hodině. Už se tady chystají Pointer Sisters, ale taky tady mám pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny pohonných hmot jdou v Česku nahoru. Tempo zdražování v posledním týdnu dokonce zrychlilo. Průměrná cena benzínu stopla na 40 korun 24 haléřů, cena nafty na 37 korun 57 haléřů za litr. Analytici předpovídají, že příští týden přijde další vlna zdražování kvůli situaci v Hormuzském průlivu. V neděli navíc skončí regulace cen zavedená na jaře vládou. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemí, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za první 6 měsíců se prodalo 1,25 milionu nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o necelých 34%. V Česku roste zájem o takzvané mikrodomy. Tiny house anebo mobilní domy tak přestávají být jenom víkendovou atrakcí, ale stávají se alternativou pro lidi, kteří nemohou do bydlení investovat vyšší částku, anebo hledají flexibilnější způsob života. Malé domy se dají pořídit už za 3,25 milionu korun. A tenistka Linda Nosková při včerejší návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM jí během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Blížíme se k 7 hodině, já vám přeju dobré ráno se Signál Rádiem a mám pro vás skvělou nabídku. Postaráme se vám o výjimečný prázdninový zážitek. V naší kvízové hře Ano nebo ne můžete dnes naposledy získat rodinnou vstupenku do jakékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte. Poznáte, jaká je v nich krápníková výzdoba, v některých jsou jezírka, někde se dokonce i projedete lodičkou a tak podobně. Tak si nenechte ujít soutěž Ano nebo ne. Rodinný lístek pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let získáte za jedno jediné správné slovo. Připravte si číslo 910 260 910, bude se vám hodit před 8:30. Já vám držím palce a na detaily se koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Je

0: 6 hodin 57 minut, zpěvačka Kylie Minut na Signál Rádiu a Lucka Synková před mnou ve studiu. Vítám tě tady, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak před námi je víkend, počasí bude takové možná všelijaké, nebude to úplně na koupačku, ale mám tady tip pro rodiny s dětmi. V Českých Budějovicích, jestli se budete pohybovat někde v jižních Čechách, tak se zastavte v Českých Budějovicích, tam mají Čes areál Vltava, kde mají různé atrakce i program vždycky pro celé rodiny. No a tuto sobotu a neděli tam můžete strávit sportovní a rodinný víkend. Sobota bude patřit turnaj v pickleballu, což je něco jako tenis. Je to kombinované takové pinkací sporty v podstatě. A v neděli se zase mohou malí návštěvníci těšit na balonková zvířátka a také dětské kino pod širým nebem, což vypadá taky velmi nadějně a hezky. Takže,
1: jo, zní to lákavě, nejvíce mi líbí ty pinkací sporty, Ježiku. Ty si tomu dal dobrou nálepku, ale...
0: Já jsem vlastně nevěděl, jak to úplně ne, jako popsat.
1: Ne, řekl jsem dokonale, tak to už nám zůstane tohleto na signálu.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Tak ceny pohonných hmot, tam už to není taková sranda, mohou od pondělí dál růst, budeme podrobnější za chvíli a teploty moří kolem Evropy letos dosahují opravdu rekordních hodnot. Taky o tom bude řeč.
0: A po zprávách to nejlepší z 80. Fleetwood Mac, Secret Service a nebo skupina Opus.
2: Signál Rádio doprava.
0: S jedním uzavřeným pruhem počítejte na dálnici D1 na 172. kilometru ve směru z Prahy na Brno, kde se srazil kamion a osobní auto, došlo tady k úniku oleje na vozovku a tvoří se kolona. A na dálnici D5 na 105. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda osobního a nákladního auta. Místo je aktuálně průjezdné pouze jedním pruhem a taky máme hlášenou nehodu na silnici 15 u obce Lipčeves na Lounsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: V pátek 17. července v 7 hodin ráno hezký den přeje Lucie Sinková. Ministerstvo financí dnes oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou. Ovlivní to ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou i domácí faktory. Vláda totiž ukončí zastropování cen paliv, marže obchodníků i snížení spotřební daně u nafty. Ty současné mají platit do neděle. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teploty vody atakují 30 stupňů Celsia, což je často více než v obvykle teplejším východním Středomoří. Nejteplejší voda je v okolí Baleárů a Itálie. Při výstupu na Mont Blanc zahynul známý český horský vůdce Pavel Žovka a jeden z jeho klientů. Třetí člen české výpravy se zranil. Tragédie se odehrála v nebezpečném kuloáru Gouttet, kde často padají kameny. Příčiny neštěstí vyšetřují francouzské úřady.
0: Co se děje v regionu?
2: Tramvajový provoz v pražském Karlíně už dopravní podnik obnovil. Soupravy tu přestaly jezdit na začátku týdne, kdy horké počasí ve směru na Palmovku narušilo asfalt vedle kolejnice. Ten se tak dostal do podvozku a brzd dvou tramvají a bylo nutné ho z kolejí odstranit. Horké počasí už pražské tramvaje v minulosti potrápilo několikrát. V roce 2017 v Praze 8, v roce 2018 na Smíchově a o rok později v Nuslích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v přípravě na novou sezónu poprvé prohráli. Pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Sparta ve třetím přípravném zápase poprvé padla. Jagiellonii Bialystok podlehla 0-1. Dnes se letenští představí od 12 hodin proti Nordsjællandu. Nezvítězil ani Hradec Králové, který v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval s Charkovem 3-3, přestože v poločase prohrával o 2 góly.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se objeví bouřky i silné, vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Už bylo 7 hodin, naše dnešní ráno na Signál Rádiu vstupuje do své další 60 minutovky. Máme 17. července a tak nezapomeňte popřát k svátku Martinám. Narozeniny dnes slaví například Kamila, manželka britského krále Karla. Svíčky na dortu sfoukne zpěvák a herec David Hasselhoff anebo malíř Christian Kodet. Přejeme jen to nejlepší a už tady chystám několik výročí a jedno z nich se týká i klimatizace. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech Signál Rádia vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, už je 17. července, v roce 1899 to byl den, kdy byla u nás zvýšena daň z prodeje cukru, piva a petroleje. Mnoha lidem se to nelíbilo. Pojďme se ale připomenout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1994 hrálo značně napínavé finále mistrovství světa ve fotbale. Zápas Brazílie-Itálie skončil v normálním čase i po prodloužení nerozhodně 0-0. Penalty nakonec lépe šly Brazilcům a tak po čtvrté získali titul. V roce 1955 byl nedaleko Los Angeles ve Spojených státech otevřen první zábavní park na světě Disneyland. V roce 1902 byla ve Spojených státech spuštěna první účinná klimatizace. Zařízení dokázalo kromě snižování teploty také udržovat vlhkost vzduchu. Předchůdkyni dnešních klimatizací měly v tiskárně v newyorském Brooklynu. V roce 1857 byly do věznice ve Valdicích na Jičínsku převezeni první vězni. Je to nejstarší stále fungující věznice u nás. A v tento den v roce 1824 Prahu zaplavila velká povodeň. Voda stoupla až po invalidovnu a mnoho lidí se utopilo. Signál.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívali Secret Service. Dnes bude teplo, ale budou se nám hodit deštníky. Teď ráno je nad Českem zatím polojasno až oblačno, na východě území je téměř jasno a teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni. Teploty jsou poměrně dost vyrovnané v celém Česku. Přes den nás potom čeká oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky. K večeru by se měly objevit na většině území a bouřky mohou být i silné s kroupami a nárazovým větrem. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 32 stupňů, takže takové typicky letní počasí, teplo, ale bouřky.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dalibor Janda v pátek ráno na Signál Rádiu. Za chvíli bude 7:30. Pojďme zjistit, jaké události přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Česká armáda dnes do své výzbroje převezme první ze dvou letounů Embraer C-390 Millennium. Ministerstvo financí dnes naposledy oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. V neděli jejich regulace skončí. Dnes se parní vlak vydá jednou z nejkrásnějších tratí v České republice z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Volar, odkud následně naváže několik víkendových akcí na Šumavě. Na noční obloze dnes bude velmi jasně zářit Venuše, ke které se přidá tenký srpek měsíce. Nad ránem se pak objeví také planeta Mars. Na silnici 57 obce Bystřičky dnes odpoledne skončí dopravní omezení kvůli rekonstrukci vozovky. Řidiči se opět mohou těšit na plynulý provoz. Dnes začíná Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Jeho 35. ročník potrvá do 8. srpna. Jedná se o nejstarší a největší festival na jihu Čech. Zítra se bude konat rally Železné hory na Chrudimsku, která ovlivní dopravu na řadě komunikací. Už dnes proběhnou zkušební jízdy za plného provozu. A česká juniorská hokejová reprezentace se dnes přesune do Finska. Pod novým koučem je zde čekají 4 přípravná utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 7:30 ladíte Signál Rádio, před další hudbou 80. míříme na silnice. Policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 13 u Nové Vsi na Liberecku. Auto skončilo po nehodě mimo komunikaci na silnici 234 u obce Přívětice na Rokycansku a nehoda vás drží na silnici 324 u obce Staré Hradiště na Pardubicko. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Také v pátek vám dělá společnost Signál Radio a jestli na dnešní večer nemáte ještě žádné plány, něco bych pro vás měl, co byste řekli na pořádnou dávku romantiky. My vám s tím velice rádi pomůžeme. Už dnes večer se totiž na našich vlnách můžete těšit na pravidelný pořad The Power of Love, tedy na 5 hodin těch nejkrásnějších balad a zamilovaných písniček 80. let. O romantiku se vám budeme starat od 9 večer až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Radio.
1: Je

0: Máte naladěné Signál Rádio. Podle lidových pranostik se říká, že červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, je hojný na Bousky i Vichřice, což by mohlo trošku odpovídat počasí, jaké máme dneska před sebou. Přes den nás totiž čeká oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky, k večeru by se pak měly objevit na většině území a bouřky mohou být silné s kroupami a nárazovým větrem. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. O víkendu pak bude sice srážek o něco méně, ale také nám klesnou teploty.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.

0: Ranní vysílání Signál rádia Marihead, kterého za chvíli vystřídá Otava nebo Robin Gibb, ale teď ještě míříme do brněnské nemocnice, kde vypěstovali léčebné konopí a to už začalo pomáhat pacientům. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: A teď si čichneme trávy, dámy a pánové. Léčebné konopí, pojmenované po moravském přírodovci, vstoupilo na tuzemský trh v brněnské pěstírně. A to jen několik dní před 204. výročím narození Gregora Johana Mendla. Jeho život i dílo jsou neodmyslitelně spjaty se Starým Brnem i svatoanenskou nemocnicí, která pěstírnu provozuje. Po předání českému distributorovi je typ léčebného konopí Johan vůbec poprvé dostupný nejen pacientům v nemocniční lékárně u brněnské nemocnice, ale také v dalších lékárnách po celé České republice. Johan může být pro pacienty dostupný prakticky okamžitě. Stačí, aby si jej lékárny objednali u distributora Farmos podle požadavků lékařů, kteří léčebné konopí pacientům předepisují. Rostliny byly vypěstovány na jaře letošního roku, vyznačují se především vyrovnaným obsahem hlavních léčivých látek. Poměr THC a CBD činí 10:11. Produkce s tímto poměrem se pěstitelům podařila vůbec poprvé. No a my samozřejmě tleskáme. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno

0: Ranní vysílání Signál Rádia se blíží k 8 hodině a tak přináším dobrou zprávu pro všechny, kdo mají rádi výlety a krásné výhledy.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Dnes se vydáme do krásného města Louny, kde se po několika měsíční rekonstrukci znovu otevřel oblíbený parčík u vodojemu na vrchu Šibeník. Místo prošlo proměnou od základů. Přibyly nové cesty, lavičky, zeleň i odpočinková místa. To nejcennější ale zůstalo nádherný výhled na české středohoří, kvůli kterému sem lidé chodí už dlouhá léta. Pokud tedy hledáte tip na letní procházku nebo krátký výlet, Louny mají zase o jedno krásné místo navíc, které by se mělo brzy stát novým turistickým cílem. A pozor, zdejší vyvěrající pramen Luna získal před 2 lety statut léčebného zdroje. Určitě se tady někdy zastavte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Robin Gibb a jeho Juliet v ranní vysílání Signál Rádia 3 minuty před 8 hodinou. Přede mnou Lucka, žádná Juliet, ale Lucka.
1: A přede mnou Jirka.
0: Je tady léto, což je kromě dovolených taky čas různých česání ovocí, zavařování a tak dále. Dělali jste tohle něco v rodině?
1: No kdysi, nebo každý
0: ty,
1: rok.
0: Jestli zavařuješ něco?
1: No já mám každou chvilku zavařeno v uvozovkách, ale zavařujeme každý rok. Ano, všechno možný, co jsi jmenoval.
0: No,
1: a ty Jiříku taky, že o tom mluvíš
0: nás,
1: tak zasvěceně.
0: U nás se taky, vždycky se tím naplnil sklep, poličky byly plné, no, prostě různých sklenic a tak dále.
1: Běž se podívat k nám do sklepa, jo. Tam je snad kompot ještě z roku 1964.
0: Ne, já mám skvělý tip pro lidi, kteří by si chtěli něco dobrého zavařit a nemají třeba vlastní zahrádku, nebo se jim nepodařilo vypěstovat dostatečné množství, tak na farmě v Vraňany právě teď probíhá sezona samozběrů a mají tam teď v nabídce meruňky, okurky, česnek, cibule, ta je třeba za 15 korun za kilo, což je senzační cena. Mají i cukety, můžeš si tam nazbírat i kozí rohy, to jsou ty papričky.
1: Ano.
0: Takže skvělá věc. No a třeba ty okurky na zavařování jsem zjistil, že momentálně při samozběru mají už od 25 korun za kilo.
1: To zní dobře.
0: To zní velmi dobře.
1: Někdo má kozí rohy, někdo kozí nohy.
0: Takže farma Vraňany je tento víkend, kdybyste chtěli samozběr, můžete vyrazit.
1: A si nás hezky nalákal, to ti povím. A ono nemá být vedro, takže si myslím, že se to dá
0: to
1: i zvládnout. Ano,
0: bych,
1: přesně tak. No, chaty a chalupy budeme stále v tomhle duchu letním zdražují, a to rekordním tempem. Přesto je o ně stále velký zájem. A pak, že lidi nemají peníze, viď? No a Francouzi zjistili, že je možný sestrojit dron, který si poradí s komáry.
0: No, prosím tě. To chci domů.
1: za chvíli
0: po zprávách opět to nejlepší z 80. Ray Parker Jr., OMD anebo Kim Appleby.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda autobusu vás drží na silnici 118 u Slaného. Na dálnici D6 máme na 8. kilometru ve směru na Karlovy Vary hlášený spadlý žebřík ve vozovce, tak tudy jeďte velmi opatrně. A v Praze se srazilo auto s motorkou v ulici Sokolovská. Dá se tady také s opatrností projet. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za skoro 49 miliard korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Proti květnu se objem hypoték snížil o 7%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 4%, a sice na 36,5 miliardy korun. Pořídit si chatu nebo chalupu je v Česku čím dál dražší. Za posledních 10 let jejich ceny v některých okresech vzrostly až na 4-násobek. Nejvýraznější zdražení zaznamenaly Hradec Králové, Teplice a Žďár nad Sázavou. A přestože jsou rekreační nemovitosti rekordně drahé, z nabídky mizí mnohem rychleji než dřív. Zájem o vlastní místo na víkend nebo druhé bydlení je zkrátka stále velký. Dvojice francouzských inženýrů vyvinula malý autonomní dron. Ten dokáže za letu rozpoznat a likvidovat komáry podle jejich zvuku. Přístroj váží asi 40 gramů a na rozdíl od chemických postřiků cílí přímo na konkrétní hmyz pomocí rotujících vrtulí.
0: Co se děje v regionu?
2: Sobota přinese začátek další tramvajové výluky. Tentokrát k zastavení tramvajového provozu dojde v nejvytíženějším úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka omezí provoz celkem 12 linek, které budou nejčastěji odkloněny, a dopravce zavede také dvě nové linky. Náhradní autobusová doprava ale zavedena nebude. Dopravní podnik doporučuje využívat metro. Výluka skončí 10. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Alex Král si vyzkouší další zahraniční angažmá, kam má namířenový sporták Petr Plintovič.
3: Alexi Královi skončila smlouva v Unionu Berlín. Jeho novou adresou bude FC Kodaň. Délku kontraktu nejúspěšnější dánský klub neoznámil. Král si v 28 letech střihne už 6. zahraniční angažmá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se objeví bouřky i silné, vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dnešní ráno na Signál Rádio překročilo 8 hodinu, je tady léto a k němu patří určitě i grilování. Povíme si, jak moc tahle oblíbená radovánka oproti loňsku zdražila anebo zlevnila. A pozor, dneska naposledy budete moci vyhrát rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Získat ji můžete na čísle 910 260 910 v naší kvízové hře Ano nebo ne. Čeká nás před 8:30, tak si to nenechte ujít. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Léto už je v plném proudu a určitě mi dáte za pravdu, že bez pořádné grilovačky by to nebylo ono. No ale nakolik nás to vyjde? Dobrá zpráva je, že letos nás grilovačka vyjde zhruba na stejné peníze jako loni. Jenom je potřeba trošku chytře vybírat. Výrazně totiž zlevnilo celé kuře, kuřecí prsa, vepřová krkovice, makrela nebo olivový olej. Naopak hlouběji do kapsy sáhneme za hovězí burgery, ale také za zeleninu. Nejvíc zdražila cuketa, přidali se ale taky brambory nebo papriky. Pokud si nákup naplánujeme podle akčních letáků, tak můžeme podle aktuální analýzy ušetřit v průměru až 30%. Takže rozpalte grill, pozvěte přátele a nalaďte se na 80-kové léto se Signál rádiem.
1: Signál rádio vám přeje.

0: Přeju vám hezký pátek se Signál Rádiem. Dnes máme před sebou opět den s vysokými teplotami, přesto se na teplotní rekord nedostaneme. Ten z roku 2007 má totiž hodnotu 35,5 stupně. Nás dnes čeká převážně oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky. K večeru by se pak měly objevit na většině území a bouřky mohou být i silné s kroupami a nárazovým větrem. Dnes naměříme většinou 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude o pár stupňů tepleji, ale o víkendu se pak začne ochlazovat.
1: Osmdesátkové léto na Signál Rádio.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už nám zaspívá Pavel Vítek a hned po něm budeme soutěžit. Mám tady poslední rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Za chvíli budete moci zkusit své štěstí na čísle 910 260 910. Předtím si ještě povíme, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny pohonných hmot jdou v Česku nahoru. Tempo zdražování v posledním týdnu dokonce zrychlilo. Průměrná cena benzínu stopla na 40 korun 24 haléřů, cena nafty na 37 korun 57 haléřů za litr. Analytici předpovídají, že příští týden přijde další vlna zdražování kvůli situaci v Hormuzském průlivu. V neděli navíc skončí regulace cen zavedená na jaře vládou. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za první 6 měsíců se prodalo 1,25 milionu nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o necelých 34%. V Česku roste zájem o takzvané mikrodomy. Tiny house anebo mobilní domy tak přestávají být jenom víkendovou atrakcí, ale stávají se alternativou pro lidi, kteří nemohou do bydlení investovat vyšší částku, anebo hledají flexibilnější způsob života. Malé domy se dají pořídit už za 0,75 milionu korun. A tenistka Linda Nosková při včerejší návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM jí během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Krátce před 8:30 nám na Signál Rádio dospíval Pavel Vítek a před námi je poslední soutěž tohoto týdne, proto je vám k dispozici telefonní linka 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: A hrajeme opět kvízovou hru Ano nebo ne o poslední rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Čeká vás prostě dobrodružství, možná i nějaké to poznání a hlavně skvělý zážitek. A někdo je na telefonu, tady Jirka, Signál Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, slyšíme se, tady Luděk.
0: Luďku, já vás zdravím, tak máte šanci získat poslední rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Stačí odpovědět jedním slovem ano nebo ne. Jste na to připravený?
2: No to nevím, ale zkusím to.
0: Dobře, Luďku, dobře poslouchejte. V javořických jeskyních můžeme najít takzvané helektity. A já se ptám, jsou to krápníky, které rostou do různých směrů, nejenom nahoru a dolů? Ano nebo ne?
2: Ježiš, ale já si myslím, že různých směrů ano, rostou.
0: Je to tak, helektity totiž jakoby popírají gravitaci a rostou všemi směry, dokonce i spirálovitě nahoru. Tak, Luďku, čeká vás zážitek. Vezměte někoho z rodiny a vyražte do jeskyní. Můžete si vybrat kteroukoliv ze 14, které na té vstupence, kterou od nás dostanete, jsou vypsané. Dáváte vy osobně přednost aktivní dovolené nebo ležení na pláži?
2: No tu aktivní dovolenou rozhodně já na pláži neležím.
0: My chlapi to máme možná podobně, ženy spíš raději asi chytají ten bronz. Je to tak?
2: Je to možný, ale přítelkyně naštěstí taky není Lenora.
0: Tak, to je senzační, půjdete spolu do jeskyně a užijete si zážitek. Moc vám gratuluju, prosím nezavěšujte a hezké 80. léto.
2: Ano a zdraví.
0: Tak, to byla poslední soutěž o lístky do jeskyní, ale nebojte, v příštím týdnu budete opět moci vyhrát hezké dárky a už teď vám můžu prozradit, že půjde o hudební zážitek. Jestli chcete vědět víc, tak koukněte právě teď na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál Rádia, máme 8 hodin 32 minut, za chvíli už kapela YouTube, Bonnie Tyler a nebo skupina ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut na silnici 180 u obce Chotěšov na Plzeňsku a v Ústí nad Labem došlo k nehodě na silnici číslo 30 a v místě se tvoří dlouhé kolony. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Máte naladěné Signál Rádio, fotbalové mistrovství světa se chýlí ke konci. Už o víkendu nás čeká velké vyvrcholení, které bude sledovat i náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Pánové pláčou a dámy už se těší, jak si od pondělí zase budou plnohodnotně užívat své muže, kteří posledních 5 týdnů trávili večery a noci u televize. Na fotbalovém mistrovství světa totiž zbývá odehrát poslední 2 zápasy. V sobotu od 23 hodin si to v souboji o bronz rozdá Francie s Anglií a v neděli od 21 hodin vypukne finále mezi Španělskem a Argentinou. FIFA chystá na duel o zlato velkolepou poločasovou show, během které vystoupí Madonna, Shakira nebo Coldplay. Už 1,5 hodiny před výkopem, tedy v 7:30, začne závěrečný ceremoniál. Na něm se představí například Tom Cruise, Robbie Williams nebo Nicole Scherzinger. Americkou hymnu před posledním zápasem mundialu zaspívá Jennifer Hudson.
2: Signály ze sportu.

0: Přeju vám hezký den se Signál rádiem. Dnešek bude asi nejteplejším dnem celého týdne. Čeká nás oblačná až polojasná obloha, místy bude zataženo a objeví se přehánky nebo bouřky. K večeru by se pak měly objevit na většině území a bouřky mohou být i silné s kroupami a nárazovým větrem. Naměříme 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě bude o pár stupňů více. O víkendu se pak začne postupně ochlazovat. V sobotu bude převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, maxima 23 až 27 stupňů. V neděli sice oblačnosti ubude, ale bude ještě chladněji, ze začátku polojasno, během dne se začne zatahovat a přijdou opět přehánky a bouřky. V neděli naměříme 19 až 24 stupňů Celsia a mírné ochlazování bude pokračovat i na začátku dalšího týdne. Tak doufám, že vám počasí nepřekazí vaše víkendové plány. Teď vám po vlnách Signál rádia posílám skupinu ABBA.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Skupina ABBA a SOS chystají se na Signál Rádiu dál M People nebo zpěvák Sting, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, ten nás pozve do pražské zoo, kde se bude o víkendu opět slavit.
1: Hezký den, tentokrát si v sobotu v trojské zoologické zahradě přijdou na své milovníci hadů. Pokud se sem vydáte, tak poznáte tyto fascinující a neprávem opomíjené plazy. Dozvíte se, jaké hady vlastně můžeme potkat tady u nás v České republice a jak je od sebe poznáme. Během celého sobotního dne budou probíhat i komentovaná setkání u vybraných druhů hadů. Dozvíme se zajímavosti ze života těchto plazů a také zjistíme, jaká je jejich skutečná role v přírodě. Takže setkání bude například u anakond, chřestýšovců mangšanských ve velemlokáriu, v pavilonu Šelem narazíme na křovináře, v teráriu pak poznáme krajty a nebo vodnářky. Po celý den se o fascinujícím světě hadů více dozvíme také v rezervaci Bororo. Tak se v sobotu v pražské zoologické zahradě zastavte a hady omrkněte. Hezký zážitek a také hezký víkend přeje Honza Navrátil.

Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Tak to vypadá, že řeka Bílina na Chomutovsku se vrátí do krajiny. Kvůli těžbě uhlí protéká 40 let 3-kilometrovým úsekem v Trubkách. Po skončení dolování v lomu ČSA vznikne meandrující koryto, ke kterému budou mít přístup i lidé. A více nám

0: Prozradí ředitel státního podniku Povodí Ohře Jan Cvejkovský.
1: Po jednotlivých úsecích se začne ta řeka vlastně vyndávat z těch trubek rovnou ven. Nicméně stavba bude dokončena až v první polovině roku 2028.
0: Nové přírodní koryto řeky Bíliny na Chomutovsku bude měřit necelých 5 kilometrů. Jeho budování si ale vynutí omezení provozu na 4proudé komunikaci mezi Mostem a Chomutovem.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 8 hodin a 57 minut nám na Signál rádiu dospíval zpěvák Sting a teď už je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: To je taková pohodovka, ten Sting,
0: Je, já mám hrozně moc rád. Mimochodem, dneska je den emotikonů, to znamená smajlíci a tak dále.
1: Tak už mi naskočilo, jaký emotikon bych komu poslala. To je srdíčko, to je jasné.
0: Já myslím, že oba známe jednoho z našich kolegů, který ten emotikon nikdy nedokázal dát dohromady, když ho psal dvojtečkou, pomlčkou a závorkou.
1: Jo, už vím.
0: Tak vždycky prohodil pořadí něčeho.
1: Jo, to je pravda, že místo chtěl dát smějícího, jestli myslíš toho kolegu, co já, místo smějícího smajlíka dal smajlíka, který jsem radši a on si myslel, že to je ten smějící. No.
0: Takže jestli chcete poslat někomu hezké emotikony, hezké smajlíky, dejte pozor, jak je píšete, aby dorazil ten správný, jaký má.
1: Já nebudu psát, já budu číst, jo?
0: Dobře.
1: Ministerstvo financí dnes oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend, tomu se budeme věnovat a odborníci upozorňují, že teď v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod samozřejmě roste. Více se ale rozpovídá ve zprávách. Tomáš Neřold z Besipu.
0: Tak a po zprávách bude pokračovat naše 80-kové léto, Kylie Minogue, Bon Jovi anebo Diana Ross.
2: Signál rádio doprava.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 46 u Slavkova na Opavsku a v Praze pozor na nehodu autobusu v ulici Hornopočernická. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční dopoledne, jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. Ministerstvo financí dnes oznámí maximální ceny pohonných hmot na víkend. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou. To ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou i domácí faktory. Vláda totiž ukončí zastropování cen paliv, marže obchodníků i snížení spotřební daně u nafty. Ty současné mají platit do neděle. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, což je o 11 více než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců, řekli to zástupci ministerstva dopravy a policie. Upozornili na to, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Stoupá i zájem o motocykly a řidiči aut se s nimi proto potkávají častěji. Pokračuje ředitel organizace BESIP Tomáš Neřold.
2: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
1: Ještě dodejme, že motorkáři nejčastěji nezvládnou řízení při zatáčkách. Americký prezident Donald Trump v projevu k národu včera večer obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.
0: Co se děje v regionu?
3: V pražských Nových Butovicích se chystá stavba nejvyšší budovy v Česku. Projekt mrakodrapu Top Tower už získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova, kterou navrhl výtvarník David Černý, bude vysoká 126 metrů a svou konstrukcí bude připomínat vrak lodi. Ve 44 podlažích, z nichž 7 bude podzemí, bude 250 bytů, především pro mladou generaci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v přípravě na novou sezónu poprvé prohráli. Pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta ve třetím přípravném zápase poprvé padla. Jagiellonii Bialystok podlehla 0-1. Dnes se letenští představí od 12 hodin proti Nordsjællandu. Nezvítězil ani Hradec Králové, který v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval s Charkovem 3-3, přestože v poločase prohrával o 2 góly.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se objeví bouřky i silné, vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Už bylo 9 hodin, páteční ráno je za námi a před námi dnešní dopolední vysílání Signál Rádia. Postupně míříme k víkendu a tak vám v této hodině dám nějaký tip, co podniknout a za chvíli taky sáhneme do našeho archivu pro jednu nahrávku z magnetofonové pásky. Třeba jste ji taky kdysi měli někde nahranou. Počkejte pár minut, s vámi dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela Bon Jovi a Living on a Prayer. Takhle vypadá 80-kové léto na Signál Rádio a přidám k tomu jednu nahrávku z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady pro vás mám zpěvačku, která na hudební scéně působí už 6 desetiletí a je skutečnou legendou. Je to Diana Ross. My si dnes od ní zahráme jeden z jejich největších a nejzásadnějších hitů z roku 1980 Upside Down a přidám k tomu velmi dobrou zprávu. Diana Ross už 29. července vystoupí v Česku. Koncert bude mít v amfiteátru Lochotín v Plzni a my vás na tenhle koncert dostaneme zadarmo. Už příští týden vám budu v ranním vysílání rozdávat lístky v kvízové hře Ano nebo ne, tak si to nenechte ujít, více už teď na našem webu signalradio.cz. Ale teď se pojďme tedy na koncert Diany Ross naladit. Tady je single Upside Down.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezký poslech. Signál rádia. Milovníci Meruněk by měli zamířit do města Miroslav na Jižní Moravě. Ode dneška do neděle tam totiž probíhá tradiční meruňkobraní. V hlavní roli budou samozřejmě tyto osvěžující plody, které si budete moci vychutnat na mnoho způsobů, ale také hudba nebo soutěž o meruňkového krále. A jestli toužíte po nějakém jiném zážitku, pak určitě koukněte na náš web signalradio.cz, kde najdete další tipy, kam vyrazit. Jsem si jistý, že si vyberete. No a nám už za chvíli na vlnách Signál rádia zaspívá Michael Jackson nebo Sinéad O'Connor. Tak hezký pátek.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Německá skupina Bad Boys Blue v dopolední vysílání Signál Rádia, v dalších minutách třeba Suzy Quattro nebo Koreana, ale předtím nás kolega Luboš Dvořák zavede do známého skalního města u Turnova.
1: Dnes se vydám po stopách malého Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Už zámek Hrubá skála, tyčící se na okraji skalního masivu, je úžasný. Z nedaleké vyhlídky Ulvíčka čeká ochutnávka nádhery Hruboskalska. Ve skalním městě si bizarních tvarů i překrásných zákoutí užijete ještě víc. Navíc právě zde je takzvaný Dračí zub, který zdolal Luboš s Vaškem. Ona skála se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Tento příběh je z roku 1978. Jenže v létě roku 1906 vylezl Rudolf Kauška z páru na Dračí zub ve Skaláku. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin v této oblasti a odstartoval tradici, která se během let stala neodmyslitelnou součástí českého ráje. Pískovcové věže Skaláku si postupně oblíbili místní i návštěvníci ze širokého okolí a lezení zde dodnes patří k symbolům kraje. Letošní výročí připomíná nová horolezecká galerie 120 let lezení ve Skaláku, která je k vidění v prostorách bývalé konírny hradu Valdštejna. Ze stínu skal zdraví Luboš Dvořák.

0: Na Signáradu nám 3 minuty před 10. hodinou dospívala Annie Lennox, za chvíli další čerstvé zprávy a pak to nejlepší z 80. let, Chris Rea, Phil Collins a nebo Lenny Richie.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 126 u obce Dolní Pohleď na Kutnohorsku, projet se tady dá s opatrností a bouralo se taky na silnici číslo 13 u Kadaně na Chomutovsku. Jinak větší komplikace hlášeny nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červencový den přeje Lucie Sinková. Opoziční hnutí STAN chce motivovat mladé lidi ke spoření na důchod vyšší státní podporou v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Novela poslankyně STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové by také například umožnila přesouvat část peněz mezi doplňkovým penzijním spořením a dlouhodobým investičním produktem. Cílem změn je podle ní zvýšení výhodnosti spoření na důchod. Větší část vyhlídkové lávky, ze které je možné pozorovat vlky v návštěvnickém centru Srní, je turistům po téměř roce opět přístupná. Uzavřena byla v loni v srpnu po útěku několika vlků. Národní park Šumava uzavření využil k opravě nosných konstrukčních prvků, které byly v havarijním stavu. Jihozápad Německa postihly včera večer a v noci na dnešek silné bouře, které si vyžádaly jednu oběť a několik zraněných. U francouzské hranice zabil muže padající strom.
0: Co se děje v regionu?
2: Důvod k oslavě mají v pražské zoologické zahradě. Zdejší chovatelé se mohou pochlubit narozením paterčat geopardů. Mláďata přišla na svět před měsícem a zatím zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka s nimi proto setrvává v zázemním výběhu. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. Ve volné přírodě jich je jen asi 7 000. Pokud vše půjde dobře, tak návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dramatické bitvy až do posledního okamžiku i poměrně jednoznačné výsledky nabídlo dosavadních 22 finálových utkání mistrovství světa ve fotbale. Poslední duel o zlato patřil jednoznačně do první kategorie. Před 4 lety v Kataru ztratili Argentinci proti obhájcům titul z Francie vedení 2-0 a 3-2, ale v penaltovém rozstřelu byli úspěšnější a vybojovali třetí titul. Dvakrát skóroval argentinský kapitán Lionel Messi, Francouzům nepomohl ani hat-trick Kyliana Mbappé.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se objeví bouřky i silné, vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Také po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Signál Rádiu. 17. července 1968 měl premiéru film Yellow Submarine se skupinou Beatles a v něm zazněl i jejich hit All Together Now. Víc vám toho z hudební historie prozradíme už za malou chvíli, tak držte dál signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne se Signarádiem, je tady pátek 17. července a také toto datum má bohatou hudební historii. Pár momentů nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: V úvodu se vracíme o Kristových 33 let zpět, kdy si kluci z Take That vymodlili své první číslo jedna doma na ostrovech s nahrávkou Pray. Naopak ani modlitby mnoha faninek nezamezily tomu, že na den přesně o dva roky později skupině během turné udělal pápa miláček žen všeho věku Robbie Williams.

Na druhé zastávce natáhneme červený koberec. 17. července 2013 totiž obdržel Bono Vox nejvyšší francouzské kulturní vyznamenání za svůj přínos hudbě a závazek k humanitárním účelům. Tehdejší tamní ministryně kultury Aurelie Filipetyová, frontmanovi irských U2, v Paříži předala komandéra řádu umění a literatury.

Závěrem ještě pojedeme proti proudu času do 17. dne měsíce července v roce 1982. To Irene Cara se songem Fame, který vznikl na populárním televizním seriálu o newyorské dramatické škole, dobila hrot britské chart. Americká zpěvačka, která ve filmu stvárnila Koukou Hernandezovou, díky ní získala Oscara za nejlepší původní píseň a Zlatý globus.

0: Také v pátek vám dělá společnost Signál Radio a jestli na dnešní večer nemáte ještě žádné plány, něco bych pro vás měl, co byste řekli na pořádnou dávku romantiky. My vám s tím velice rádi pomůžeme. Už dnes večer se totiž na našich vlnách můžete těšit na pravidelný pořad The Power of Love, tedy na 5 hodin těch nejkrásnějších balad a zamilovaných písniček 80. let. O romantiku se vám budeme starat od 9 večer až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Radio.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Zpěvačka Sandra a Everlasting Love na Signál Rádiu. Máme 10 hodin 40 minut přesně, ve studiu je se mnou Lukáš Frelich, vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak konečně končí pracovní týden, je tady pátek, před námi další víkend, nějaké plány?
1: Já mám plány na víkend, chtěl bych se podívat třeba do Koněpruských jeskyní. Mm-hmm. To jsem se nechal malinko inspirovat našimi soutěží, ano nebo ne. A říkal jsem si, že je to vlastně fajn nápad, že tam se člověk příjemně schladí, pokochá se tou krásou. A já jsem tam naposledy byl fakt jako malej, třeba mi bylo 4-5 let a od té doby ne. Tak jsem se rozhodl, že pokud to jako napravíš. Časově zvládnu, tak to doženu.
0: Skvěle. Já třeba můžu nabídnout, že se v Jihomoravské Miroslavi koná Meruňko braní, v Praze zase velký sraz legendárních motocyklů Vespa, v Kořenově budou tento víkend jezdit do Hrachova parní vlaky a v Mnišku pod Brdy se koná tradiční skalecká poutno, je toho spousta v každém regionu. Určitě si najdete nějaký ten program. Kdybyste náhodou trošku pátrali, co podniknout a kam vyrazit, tak koukněte na náš web signalradio.cz, tam pár tipů taky najdete. Pro dnešek už se loučí Jirka Svoboda, užijte si víkend, dál už s vámi bude Lukáš a my se spolu slyšíme v pondělí 6 ráno. Ahoj!

0: Za necelou minutku udeří 11. hodina. Hezký pátek, tady je Signál Rádio. Za moment Joe Cocker, Elton John nebo Ricky Hepovery. Takhle bude znít naše osmdesátkové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, kdo jedete po dálnici D1 ve směru na Brno, 194. kilometr. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Projíždí se ve snížené rychlosti, nárazově se vytváří kolona. Tak tady s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne stále přeje Lucie Sinková. Blíží se silné bouřky. Týkat se budou území celé České republiky. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před horkem. Vysoké teploty dnes očekává především Morava a Slezsko. Stavbaři nedaleko Jílového u Prahy začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostiradice. Práce vyjdou na 408,5 milionu korun bez DPH a potrvají téměř 2 roky. Generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl k tomu říká.
2: Předpokládáme, že ta samotná dažba by měla trvat necelé 2 roky, to znamená 20-22 měsíců. Vidíme samozřejmě, jak ty geologické podmínky budou, jak to bude náročné.
1: Dodejme, že stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 tisíc lidí. V srpnu se chystá několik setkání pracovníků s šéfem koncernu, mimo jiné v závodech v Emdenu a ve Cvikově. Těm totiž hrozí úplné uzavření.
0: Co se děje v regionu?
3: Na trati z Prahy do středočeských Milovic funguje evropský zabezpečovací systém ETCS, který také zvýší i maximální traťovou rychlost. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati, kde denně projede kolem 200 vlaků, informovala Správa železnic. Zatím mohou na trati jezdit také vlaky nevybavené tímto zabezpečovačem. Od prosince 2027 ale přejde trať do výhradního provozu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Kirby Duck podepsal v NHL novou roční smlouvu s Montrealem na 3,5 milionu dolarů, tedy na přibližně 75 milionů korun. 25-letý kanadský center jenž byl chráněným volným hráčem, díky tomu nemusí k arbitráži. Canadiens o dohodě informují na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se objeví bouřky i silné, vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. 4 minuty po 11. hodině je hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Z českých vodních ploch přichází dobré zprávy, podělím se s vámi o ně za chvíli a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše je následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Brian Adams.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Houpavé rytmy, takhle zní dopoledne páteční na Signál rádiu. Na vodních plochách po celém Česku přibývá plavidel. Jejich počet v poslední době stoupnul na dvojnásobek. Naštěstí se i při vyšším provozu na vodě nezvyšuje množství nehod. Víc prozradí ředitelka státní plavební správy Klára Adam-Němcová.
1: V tomto roce

0: což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
1: Na vodních plochách se u nás pohybuje kolem 22 tisíc evidovaných malých a rekreačních plavidel a zhruba stejné množství těch, které evidenci nepodléhají. I na vodní hladině je třeba dodržovat platné předpisy, které pravidelně kontroluje i policie.

0: Softail a single, který nás v osmdesátkách hodně bavil. S námi se vstávat vyplatí, zvlášť příští týden, kdy ve hře zůstane naše soutěž, ano nebo ne, a tentokrát bude výhrou dvakrát vstupenka na... Velká ikona z osmdesátek míří do Čech a pokud odpovíte správně, budete u toho zcela zadarmo. Diana Ross zahraje už 29. července v areálu Přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni a v rámci svého In Motion Tour zaspívá největší hity své více než 60leté kariéry. Víc podrobností najdete na našem webu signalradio.cz a v pondělí ráno vám budu držet palce.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Helena Vondráčková a Signál Radio, ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Cukero, Abba nebo Tuto Kotúňo už za moment. Hezké dopoledne.

0: A to je to, jak se u nás zpívalo Jsem sama doma. Cukero a Poliank na Signál rádiu chvilku před polednem. Za moment to nejlepší z 80. Roxette, Michael Jackson nebo Olivia Newton-John a John Travolta. Teď už zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte v Praze Věčné ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, průjezdní zůstává jeden jízdní pruh, nárazově se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pátek 17. července je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Meteorologové dnes varují před silnými bouřkami, které mohou zasáhnout většinu území Česka. Doprovázet je bude silný vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Výstrahu budou během odpoledne ještě upřesňovat podle aktuální situace. Tuzemské automobilky vyrobily v prvním pololetí 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o 4,5% více. V červnu produkce vzrostla o 3,25%. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Dodejme, že největší producent Škoda Auto zvýšil výrobu o 9,5%, tedy na 526 409 vozů. V Českém Krumlově dnes začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než 40 koncertů na 14 scénách. Program dnes v kulisách zámeckých zahrad zahájí 1001 noc Šehrezáda s egyptskou sopranistkou.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel. Z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou odřídí slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomáš Klančnik a Andraš Kovačič. U videa bude Němec Bastian Dankert. Mezinárodní federace FIFA to uvádí na svých sociálních sítích.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, čekáme přehánky, bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy můžeme naměřit až 34. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 12 hodin 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Češi stále milují práci rukama ve volném čase. Tipy, jak si užít sklizeň, i když nemáte zahrádku, prozradím za chvíli. Na start Pet Shop Boys, hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Období nechce někdo cuketu, považuji za zahájené, jenže co dělat, když nemáte vlastní zahrádku a trochu vám to chybí? Není nic jednoduššího, než vyrazit na samozběr. Třeba na farmě Vraňany si teď můžete nazbírat okurky na zavaření, meruňky, česnek, cukety, kozí rohy nebo koupit už nazbíranou cibuli za 15 kaček. Mrkněte na náš web, jsou tam podrobnosti a vyrazte na sklizeň do Vraňan, třeba s celou rodinou.

0: Velká klasika z 80. let, taková je Signál Rádio. Léčebné konopí pomáhá lidem a tak ho vypěstovali i v brněnské nemocnici. Víc prozradím za chvíli, do té doby Laidback, George Michael nebo Tina Turner. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V brněnské nemocnici vypěstovali léčebné konopí, to již začalo pomáhat pacientům. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: A teď si čichneme trávy, dámy a pánové. Léčebné konopí, pojmenované po moravském přírodovci, vstoupilo na tuzemský trh v brněnské pěstírně. A to jen několik dní před 204. výročím narození Gregora Johana Mendla. Jeho život i dílo jsou neodmyslitelně spjaty se Starým Brnem i svatoanenskou nemocnicí, která pěstírnu provozuje. Po předání českému distributorovi je typ léčebného konopí Johan vůbec poprvé dostupný nejen pacientům v nemocniční lékárně u brněnské nemocnice, ale také v dalších lékárnách po celé České republice. Johan může být pro pacienty dostupný prakticky okamžitě. Stačí, aby si její lékárny objednali u distributora Farmos podle požadavků lékařů, kteří léčebné konopí pacientům předepisují. Rostliny byly vypěstovány na jaře letošního roku, vyznačují se především vyrovnaným obsahem hlavních léčivých látek. Poměr THC a CBD činí 10:11. Produkce s tímto poměrem se pěstitelům podařila vůbec poprvé. No a my samozřejmě tleskáme. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Signál Rádio, doprava.
1: Pojďme se podívat na dopravu. Dejte pozor v Praze, konkrétně na okruhu 20. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, místo zatím zůstává průjezdné. Další komplikace vás čeká na Praze 8 v Prosecké ulici. Tady pro změnu taktéž havaroval náklaďák s osobákem a tady se můžete nárazově zdržet. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný páteční den přeje Lucie Sinková, tady jsou další zprávy. Studená fronta přinese dnes do Česka bouřky. Čekají se potenciálně silné nárazy větru a dalším rizikem budou přívalové srážky, především kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. Kroupy se mohou vyskytnout, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Ten také vydal výstrahu před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro celou republiku od této chvíle do půlnoci. Digitalizace úřadů pořád drhne. Lidé chtějí změny rychleji. Stát slibuje jednodušší vyřizování přes internet, ale podle kritiků jde všechno moc pomalu. Jedni říkají, že online služby ušetří čas a papírování, druzí upozorňují, že systémy jsou složité a úřady na ně nejsou dost připravené. Ve Slovenském fondu na podporu umění našli odposlechy. Zaměstnanci objevili skrytá zařízení ve více kancelářích, která měla zaznamenávat rozhovory pracovníků. Případem se už zabývá policie i státní zastupitelství. Zaměstnanci podle médií podezírají bývalého ředitele fondu. Ten se k obviněním nevyjádřil. Okolnosti případu vyšetřují úřady.
0: Co se děje v regionu?
2: Tramvajový provoz v pražském Karlíně už dopravní podnik obnovil. Soupravy tu přestaly jezdit na začátku týdne, kdy horké počasí ve směru na Palmovku narušilo asfalt vedle kolejnice. Ten se tak dostal do podvozku a brzd dvou tramvají a bylo nutné ho z kolejí odstranit. Horké počasí už pražské tramvaje v minulosti potrápilo několikrát. V roce 2017 v Praze 8, v roce 2018 na Smíchově a o rok později v Nuslích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Běžkyně Kelly Hodgkinsová v sobotu může znovu útočit na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. Britská hvězda poběží půlku na mítinku Diamantové ligy v Londýně. A mistry světa ve fotbale budou podle bookmakerů Španělé. Sázející ale dávají šanci i Argentině. Třetí bude podle bookmakerů i sázkařů spíše Francie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, čekáme přehánky, bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy můžeme naměřit až 34. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Jestli se nám letos grilování prodraží nebo ne, jsme odhalili dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tiffany teď zaspívala na Signál rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Léto už je v plném proudu a určitě mi dáte za pravdu, že bez pořádné grilovačky by to nebylo ono. Nakolik nás to ale vyjde, prozradil dnes ráno Jirka Svoboda.
2: Dobrá zpráva je, že letos nás grilovačka vyjde zhruba na stejné peníze jako loni. Jenom je potřeba trošku chytře vybírat. Výrazně totiž zlevnilo celé kuře, kuřecí prsa, vepřová krkovice, makrela nebo olivový olej. Naopak hlouběji do kapsy sáhneme za hovězí burgery, ale také za zeleninu. Nejvíc zdražila cuketa, přidali se ale taky brambory nebo papriky. Pokud si nákup naplánujeme podle akčních letáků, tak můžeme podle aktuální analýzy ušetřit v průměru až 30%. Takže rozpalte grill, pozvěte přátele a naleďte se na 80kové léto se Signál rádiem.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o 2 vstupenky na koncert Diany Ross. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1985 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z osmdesátek vám dáme za moment. Clymie Fisher, Whitney Houston nebo Bonnie M. zahrají.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist z 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pamatujete na televizní seriály Dallas, Dynastie, film Rambo nebo příběhy Toma a Jerryho? Všechny tyhle snímky se ocitly v jedné písni, která byla nejvíce oblíbená v Británii. U nás byla v osmdesátkách taky tu a tam slyšet. A pro zajímavost, hudba byla napsaná za pomocí dětských kláves z hračkářství. Karel Fialka, Hey Matthew.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Shakin' Stevens, chviličku před 14. hodinou. Tady je Signál Rádio a za moment budeme hrát naše 80. léto. Připravená je Celine Dion, CC Catch nebo třeba Bee Gees. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte u Mladé Boleslavy, dálnice D10, 43. kilometr ve směru na Liberec. Tady je havárie nákladního vozu, místem zatím projedete ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká na Praze 1 v Revoluční ulici. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují pro dopravu a nárazově se můžete zdržet. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 17. července 2 odpoledne, hezký den přeje Lucie Sinková. Odborníci na počasí před hodinou rozšířili výstrahu před nebezpečnými jevy počasí. Během odpoledne se mohou bouřky postupně zintenzivnit. Největší riziko hrozí hlavně ve východní části republiky, kde mohou být doprovázeny silným větrem, přívalovými srážkami a kroupami. Financováním studia českých žáků na Carnotově liceu v Dijonu ve Francii a na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v Německu v tomto roce se bude v pondělí zabývat vláda. Ke studiu na Carnotově liceu je každoročně na základě výběrového řízení přijímáno 6 nových žáků a žákyň, ke studiu v Pirně 14. Hasiči 9. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend. A hasí se i v Německu. Tamnějším hasičům se ale ani po 5 dnech nedaří uhasit požár v Národním parku Müritz, který leží severně od Berlína. Do hašení se zapojili i armádní vrtulníky.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Alex Král si vyzkouší další zahraniční angažmá, kam zamíří sporták Petr Plintovič.
3: Alexi Královi skončila smlouva v Unionu Berlin. Jeho novou adresou bude FC Kodaň. Délku kontraktu nejúspěšnější dánský klub neoznámil. Král si v 28 letech střihne už 6. zahraniční angažmá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, čekáme přehánky, bouřky, především v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy můžeme naměřit až 34. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám status quo. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sissy Catch teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy asi nejslavnější boyband konečně dobil hitparádu ve své domovině. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: V úvodu se vracíme o kristových 33 let zpět, kdy si kluci z Take That vymodlili své první číslo jedna doma na ostrovech s nahrávkou Prey. Naopak ani modlitby mnoha faninek nezamezily tomu, že na den přesně o dva roky později skupině během turné udělal pápa miláček žen všeho věku Robbie Williams.

Na druhé zastávce natáhneme červený koberec. 17. července 2013 totiž obdržel Bono Vox nejvyšší francouzské kulturní vyznamenání za svůj přínos hudbě a závazek k humanitárním účelům. Tehdejší tamní ministryně kultury Aurelie Filipetijová, frontmanovi irských U2, v Paříži předala komandéra řádu umění a literatury.

Závěrem ještě pojedeme proti proudu času do 17. dne měsíce července v roce 1982. To Irene Cara se songem Fame, který vznikl na populárním televizním seriálu o newyorské dramatické škole, dobila hrot britské chart. Americká zpěvačka, která ve filmu stvárnila Coco Hernandezovou, díky ní získala Oscara za nejlepší původní píseň a Zlatý globus.

0: Takhle hraje Signál Radio a Eddie Grant. Zítřek bude v Praze ve znamení hadů. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Třeba Rod Stewart, Eurythmics nebo skupina ABBA. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. O víkendu se bude v pražské zoologické zahradě opět slavit. Honza Navrátil ví co a přidává poznámku.
1: Hezký den, tentokrát si v sobotu v trojské zoologické zahradě přijdou na své milovníci hadů. Pokud se sem vydáte, tak poznáte tyto fascinující a neprávem opomíjené plazy. Dozvíte se, jaké hady vlastně můžeme potkat tady u nás v České republice a jak je od sebe poznáme. Během celého sobotního dne budou probíhat i komentovaná setkání u vybraných druhů hadů. Dozvíme se zajímavosti ze života těchto plazů a také zjistíme, jaká je jejich skutečná role v přírodě. Takže setkání bude například u anakond, chřestýšovců mangšanských ve velemlokáriu, v pavilonu šelem narazíme na křovináře, v teráriu pak poznáme krajty a nebo vodnářky. Po celý den se o fascinujícím světě hadů více dozvíme také v rezervaci Bororo. Tak se v sobotu v pražské zoologické zahradě zastavte a hady omrkněte. Hezký zážitek a také hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Taneční rytmy a Blue System na Signál Rádiu. Za moment Ace of Base, Elton John nebo Suzy Quattro. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8 v ulici u Meteoru. Tady je nehoda osobáku s motocyklem a místy se tam vytváří nárazová kolona. Takže počítejte s drobným zdržením a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne. Máme pátek 17. července a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Vláda zatím nebude prosazovat návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny. Opatření z připravované penzijní novely vypadlo a podle podkladů se může objevit až v některé z dalších předloh. Původně mělo začít platit od příštího roku, přičemž do výdajů na důchody by se kvůli vývoji mest promítlo zřejmě až v roce 2029. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích EU. Novým lídrem britských labristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm bývalý starosta Manchesteru převezme i funkci premiéra.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Alex Král si vyzkouší další zahraniční angažmá. Kam zamíří, to ví sporták Petr Plintovič.
3: Alexi Královi skončila smlouva v Unionu Berlín. Jeho novou adresou bude FC Kodaň. Délku kontraktu nejúspěšnější dánský klub neoznámil. Král si v 28 letech střihne už šesté zahraniční angažmá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačná obloha. Ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty mezi 23 až 27 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Já vám přeji krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Máte pocit, že byste neměli moc často jíst čokoládu? V tom případě poslouchejte dál, protože možná se obáváte úplně zbytečně. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky New Order.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Elton John, teď s námi na Signál rádiu. Taky jste občas v pokušení a přemýšlíte, jestli zhřešit, dát si čokoládu? Myslím, že odteď už tohle řešit rozhodně nebudete. Nedávná studie totiž ukázala, že čokoláda pomáhá udržovat krevní cévy srdce zdravé a také pravidelná konzumace čokolády je spojená se snížením rizikem srdečních onemocnění. Lidé, kteří jedí čokoládu aspoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Výborně, tomu říkám opravdu dobrý důvod. Tak nezapomeňte, důležitá je prevence, tedy mlsat čokoládu aspoň jednou týdně.

0: Takhle hraje Signál Radio a Terence Trend Charby. Jelikož startujeme víkend, tak musíme připomenout sobotu a Martina Hovorku, protože ten právě zítra večer přinese další díl vaší oblíbené hitparády. Tentokrát vás vezme do amerického žebříčku roku 1984. Čeká nás tady spousta nádherných vzpomínek, zajímavostí a hlavně dobré osmdesátkové muziky a nálady. Takže udělejte si večer čas, kupte něco dobrého k jídlu a k pití a nezapomeňte, že signály světových hitparád startují v sobotu úderem 18. hodiny.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Hříšný tanec ve 3:15 na Signál rádiu a se mnou ve studiu nachystaný kolega Dominik Port. Ahoj, krásné odpoledne.
1: Čau, tobě taky.
0: Co ty a mlsání třeba čokolády?
1: Ježíš, no to mi ani neříkej, hele, no to já můžu cokoliv, v podstatě bombony, čokolády, čokolády všeho druhu, i ty hořký, já jsem se snažil jakoby přejít jenom na ty hořký, že zdravější, aha, no vůbec, že já furt si jedu ty svoje mléčný s hořičkama, těma velkýma kusama, miluju, no.
0: A máš pak jako někdy takový ten pocit, že jsi zhřešil moc, že jsi to neměl jíst a tak?
1: No, mám ty pocity, no snažím se to jako nastavovat jako, že ne, protože já to snažím jíst se jenom třeba jednou za 14 dní. Ale to si už dám teda pořádně, jako tabulku čokolády se všem všudy. A pak si říkám, ale zase další 14 dní se nic dít nebude, tak se snažím se eliminovat.
0: A to je špatně.
1: To je špatně.
0: To je špatně.
1: No ono to je všechno špatně.
0: Podle studie totiž by si měl přidat a tu čokoládu jíst minimálně jednou týdně. Protože mám blahodárný účinky na CV a budeš mít zdravý srdce.
1: Ježiš, tak to je krásný. Dobře, tak mi se vždycky omluvím.
0: Přesně tak, tím to můžeš obhájit. Výborně. A přeci jenom, co si budem. Důležitý je myslet na prevenci, že jo?
1: Přesně, tak kulantně řečeno, krásně.
0: Dominik Ford s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a těším se v pondělí v 11. Hezký víkend, ahoj.

0: Těsně přes čtvrtou odpolední nám Paul Abdul zpříjemňovala páteční odpoledne na Signál rádiu. No a po celé tady mám pro vás další dávku našich skvělých osmdesátek Alanah Miles, Samantha Fox a nebo třeba Depeche Mode, ale předtím další zprávy od Lucky Koudové a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na 207. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy se připravte na nehodu dvou osobáků a nákladní auto s osobním je aktuálně v sobě, konkrétně na 20. kilometru Pražského okruhu a to směrem na Modletice. Tak na to myslete a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80. jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 57 haléřů na 43 korun a 41 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 13 haléřů, což je o 95 haléřů více než dnes. Jde o ceny pro celý víkend. Cenový strop na paliva úřad stanovil naposledy. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze očekávat další růst cen, a to zejména u nafty. V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň nešíří. Míra inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla na 2,9% z květnového tempa 3,3%, oznámil dnes unijní statistický úřad Eurostat. Klesla tak z hodnot, na něž vystoupala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku se inflace snížila na 1,1% a byla druhá nejnižší v EU. O měsíc dříve činila podle metodiky Eurostatu 1,8%.
0: Co se děje v regionu?
2: Na trati z Prahy do středočeských Milovic funguje evropský zabezpečovací systém ETCS, který také zvýší i maximální traťovou rychlost. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati, kde denně projede kolem 200 vlaků, informovala Správa železnic. Zatím mohou na trati jezdit také vlaky nevybavené tímto zabezpečovačem. Od prosince 2027 ale přejde trať do výhradního provozu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nedělní finále mezi Španělskem a Argentinou vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale. Zatímco La Roche budou osilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech, jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messi se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Celkově mohou Argentinci světový pohár ovládnout po čtvrté.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Předpověď meteorologů na zítřek hlásí, že bude převažovat oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na jihovýchodě Moravy se teploměr vyšplhá až ke 30 stupňům a v 1000 metrech na horách pak kolem 18 stupňů Celsia. Tímto končí náš přehled zpráv. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio.
3: Těsně po 16. ladíte Signál a až do 9. večerní vám ty nejlepší osmdesátky bude pouštět Dominik Port. No a kromě nich se už třeba za chvíli vydáme i do Liberce, kde zahájili samoobslužný prodej produktů od místních výrobců. A co všechno si tady budete moct koupit, tak o tom už za pár chvil. Teď pro vás vybírám třeba Depeche Mode.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson dohrál na signálu a teď už přátelé vzhůru do Liberce, kde se rozhodli podpořit místní řemeslníky a taky farmáře díky nové vlastní prodejně, kde si budete mít možnost zakoupit nejrůznější regionální produkty a pozor, naprosto kdykoliv, to je velmi výjimečný. No a víc nám teď k tomu poví hejtman pan Martin Půta.
1: Mělo by to jednak pomoci projektu Liberecký kraj sobě, jinak to bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny, anebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější, co ty prodejny významně omezuje.
0: Moc děkujeme, no a ještě dodám, že samoobsluha bude díky skvělému automatizovanému provozu přístupná dokonce 24/7 a nabídka bude velmi široká, budou tam k dispozici farmářské potraviny, sklo, keramika a spoustu dalších věcí a prodejna se otevře už 22. července.

0: Těsně před půl pátou odpolední, takhle při pátku na signálu Phil Collins, za pár chvil Stranglers, ale určitě buďte s námi i přes naší aplikace Signál Rádia. Jestli náhodou ještě nemáte naši apku staženou, tak to hned teď napravte, můžete si ji stáhnout buď přes App Store nebo Google Play. No a tím pádem už vám naše osmdesátky nemají šanci nikdy uniknout. No a teď už pojďme dál, Dalibor Janda a taky zmiňovaný Stranglers.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue.

Oheň, voda, vítr v podání Dalibora Jandy u nás na Signál rádiu. Za pár chvil do konce hodiny mám pro vás ještě další dávku 80. Real Life, Village People nebo Francie Go, tak si je do sytosti užijte.

0: Elnie Lennox a její obrovský hit Why na Signál Rádiu 5 minut necelých před 5 odpolední, no a po celé si dáme další skvělé osmdesátky, náš playlist nám obohatí třeba Stevie B, Smokey nebo Kim Wilde, ale předtím ještě další zprávy, tentokrát opět od Lucky Koldové a taky něco málo z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Porouchané vozidlo stojí aktuálně v tuto chvíli na prvním kilometru dálnice D2 směrem na Brno, takže tady počítejte s malým zdržením. A v ulici Malešická v Praze jsou v sobě dva osobáky, myslete na to, a nebo to pro jistotu vemte někudy jinudy. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou naší ideální osmdesátkovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné páteční odpoledne. Lucie Koldová vás vítá u dalšího přehledu událostí. Aplikace, ve které energetičtí poradci zpracovávají renovační pasy budov, stále nefunguje. Přestože Státní fond životního prostředí slíbil její zprovoznění k včerejšímu dni, systém zůstává nadále mimo provoz. Bez renovačního pasu přitom není možné podat žádost o dotaci ani o bezúročný úvěr z programu Nová zelená úspora. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální rada. Na tiskové konferenci po jednání výkonné rady ODS to řekli předseda strany Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík. Ukrajinská armáda zničila podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruský bombardér Tupolev Tu-95. Letoun byl na letišti Engels v Saratovské oblasti ve vzdálenosti asi 800 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Rusko se k tomu nevyjádřilo.
0: Co se děje v regionu?
2: Sobota přinese začátek další tramvajové výluky. Tentokrát k zastavení tramvajového provozu dojde v nejvytíženějším úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka omezí provoz celkem 12 linek, které budou nejčastěji odkloněny, a dopravce zavede také dvě nové linky. Náhradní autobusová doprava ale zavedena nebude. Dopravní podnik doporučuje využívat metro. Výluka skončí 10. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského letního času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Liga o tom informovala na webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra převažovat oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Zprávy jsou za námi, páteční podvečer před námi, díky vám, že zůstáváte s námi.
0: Signál Rádio.
3: 80ky na signálu ladíte i po 5. odpoledně, s vámi je neustále Dominik Port. No a za pár chvil tu budu mít něco pro vás, fanoušky ikony 80. let, kterou nemůže být nikdo jiný než krásná Diana Ross. Brzy totiž budeme soutěžit o vstupenky na její pražský koncert, který už klepe na dveře, ale předtím ještě třeba jiná hvězda Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl romanticky naladěný Stevie B, lehce před čtvrt na šest na Signál rádiu. No a přátelé, laďte nás určitě i v průběhu příštího týdne, protože každé všední ráno od 20. do 24. července budeme soutěžit o dva lupeny na koncert jedinečné Diany Ross. Ta vůbec historicky poprvé vystoupí v České republice. Samotný koncert se uskuteční už 29. července, a to konkrétně v přírodním amfiteátru Lochotín v Plzni, a sem přiveze svoje unikátní In Motion Tour 2026, kde zazní ty největší hity z její více než 60leté kariéry. Ano, je to tak, je to až neuvěřitelné. No a těmi hity jsou třeba Stop in the Name of Love, Upside Down nebo taky Baby Love. A toto evropské turné, což je důležité si říct, má pouze 3 zastávky a právě Plzeň je jednou z nich. No a před Dianou Ross ještě taková třešnička na dortu pro možná některé z vás, vystoupí jako předkapela 4 tenoři. Takže pokud i je máte rádi, tak je máte o to víc, o důvod víc těšit na tuto událost. No a my budeme opět pro vás mít připravenou soutěž Ano nebo ne. Takže bude zkrátka na vás odpovědět na jednoduchou základní otázku Ano nebo ne. No a pokud se trefíte, tak lupeny na Dianu Ross jsou vaše. Já ještě připomínám, naše číslo do studia, to je 910 260 910. No a teď už pojďme dál. Sixpence, None the Richer, tady u nás na Signál rádiu.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na obourek, tam taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy. Si.
1: To byl Richard Miller, 6 minut před půl šestou na Signál rádiu. No a za pár chvil tady mám pro vás, přátelé, další magneťák, bude to opět velmi zajímavé, ale ještě předtím si pojďme dál vychutnávat naše 80kové léto, no a to třeba společně s Frankie Goes to Hollywood nebo Kool & the Gang.
2: Dovolená v 80kách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: roková parta Cool and the Gang a před námi je slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes ním zazní píseň Jet Airliner od německého dua Modern Talking. Vyšla v roce 1987 jako první single z alba Romantic Warriors. No a autorem hudby i textu je Dieter Bohlen, který skladbu také mimochodem produkoval. Velkou zajímavostí je to, že šlo o jeden z posledních velkých hitů dua před jejich prvním rozpadem. No a to bylo na konci roku 1987. Videoklip se natáčel jak jinak než na letišti a motiv letadla prochází celou skladbu od A po Z jako takový symbol cesty za novým životem. No a pojďme si v tuto chvíli tento krásný a ne až tak známý single od Modern Talking pustit. Jet Airliner tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Doznívá parta Kamufláž pár minut před 6. večerní na Signál rádiu a po celé pro vás mám další dávku 80. od ty se nám postarají Bee Gees, Cyndi Lauper nebo Survivor, ale předtím dnešní poslední zprávy o to Lucky Koldové a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na 22. kilometru pražského okruhu směrem na Modletice se připravte na nepojízdný osobách a další nehoda, tentokrát srážka tramvaje s osobním autem, se stal v ulici Čínská v Praze. Takže na to myslete, no a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tady další rychlý přehled událostí, ve kterém se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionů korun. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to dnes uvedlo Ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh přesahující 342 tisíc korun. Bouřky se v pátek odpoledne objevily v jižních Čechách u Orlických a Rychlebských hor a přesouvají se do Jeseníků. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na riziko krup a silných nárazů větru. Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj se jedná o symbolický krok směrem k evropskému odstrašení. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení obranné a bezpečnostní spolupráce.
0: Co se děje v regionu?
2: Tramvajový provoz v pražském Karlíně už dopravní podnik obnovil. Soupravy tu přestaly jezdit na začátku týdne, kdy horké počasí ve směru na Palmovku narušilo asfalt vedle kolejnice. Ten se tak dostal do podvozku a brzd dvou tramvají a bylo nutné ho z kolejí odstranit. Horké počasí už pražské tramvaje v minulosti potrápilo několikrát. V roce 2017 v Praze 8, v roce 2018 na Smíchově a o rok později v Nuslích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari Lewise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu zajel šestý čas už s více než půlsekundovou ztrátou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítra převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Večer pak bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy rtuť teploměru dosáhne až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám příjemný a především ničím nerušený start víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Je pár minut po šesté a to znamená, že startuje páteční večer na Signálu. Od mikrofonu vás opět zdraví Dominik Port, no a za chvíli tu se mnou bude i kolega Jirka Svoboda, který nám poví, jaká zajímavá výročí se vztahují právě k dnešnímu dni, to jest 17. červenci, ale předtím třeba Survivor.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Doznívá Cyndi Lauper a její Time After Time a vám v uších stále zní signál rádio. No a teď už je na řadě můj skvělý kolega Jirka Svoboda, se kterým se tentokrát vydáme opět do minulosti. No a zjistíme, jaké zásadní události se v tento den, to je 17. července, staly v uplynulých letech.
1: Jste se signál rádiem, už je 17. července, v roce 1899 to byl den, kdy byla u nás zvýšena daň z prodeje cukru, piva a petroleje. Mnoha lidem se to nelíbilo. Pojďme si ale připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1994 hrálo značně napínavé finále mistrovství světa ve fotbale. Zápas Brazílie-Itálie skončil v normálním čase i po prodloužení nerozhodně 0-0. Penalty nakonec lépe šly Brazilcům a tak po čtvrté získali titul. V roce 1955 byl nedaleko Los Angeles ve Spojených státech otevřen první zábavní park na světě Disneyland. V roce 1902 byla ve Spojených státech spuštěna první účinná klimatizace. Zařízení dokázalo kromě snižování teploty také udržovat vlhkost vzduchu. Předchůdkyni dnešních klimatizací měly v tiskárně v newyorském Brooklynu. V roce 1857 byly do věznice ve Valdicích na Jičínsku převezeni první vězni. Je to nejstarší stále fungující věznice u nás. A v tento den v roce 1824 Prahu zaplavila velká povodeň. Voda stoupla až po invalidovnu a mnoho lidí se utopilo.

0: Sestava Scorpions a píseň Still Loving You, 3 minuty před 6:30 na Signál Rádiu. No a za pár chvíl tady se mnou v éteru bude i můj kolega Luboš Dvořák, no a ten nás zavede na jedno krásné místo, a to nedaleko Turnova. Ale ještě předtím si pojďme do sytosti vychutnat třeba Blacka nebo Freddieho Mercuryho. Jsme Signál Rádio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Dohrál zpěvák Black s písní Wonderful Life na Signál Rádiu. No a se mnou už je ve studiu našem krásném můj kolega Luboš Dvořák. No a s ním se tentokrát vydáme do okolí Turnova, kde na vás čeká jedno nádherné skalní město, které bez pochyby znáte z jednoho z nejslavnějších českých filmů. Tak Luboši, je to tvoje.
1: Dnes se vydám po stopách malého Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Už zámek Hrubá skála tyčící se na okraji skalního masivu je úžasný. Z nedaleké vyhlídky Ulvíčka čeká ochutnávka nádhery Hruboskalska. Ve skalním městě si bizarních tvarů i překrásných zákoutí užijete ještě víc. Navíc právě zde je takzvaný dračí zub, který zdolal Luboš s Vaškem. Ona skála se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Tento příběh je z roku 1978. Jenže v létě roku 1906 vylezl Rudolf Kauška z páru na dračí zub ve skaláku. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin v této oblasti a odstartoval tradici, která se během let stala neodmyslitelnou součástí českého ráje. Pískovcové věže skaláku si postupně oblíbili místní i návštěvníci ze širokého okolí a lezení zde dodnes patří k symbolům kraje. Letošní výročí připomíná nová horolezecká galerie 120 let lezení ve skaláku, která je k vidění v prostorách bývalé konírny hradu Valdštejna. Ze stínu skal zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Máme přesně 7:00 večerní a užíváte si pátek plný osmdesátek, kde jinde než tady u nás na Signál Rádiu. Ze studia vás opět zdraví Dominik Port a za pár chvil tady se mnou bude i můj kolega, skvělý kolega Lukáš Bláha s dalším dílem svého pořadu Signály hudební minulosti. Počkejte si na to, ale předtím tady mám pro vás Jennifer Rush.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dohrál Stevie Wonder v éteru Signál Rádia, který nás mimochodem vzal na výlet do roku 1984. No a na další výlet opět do minulého století nás teď vezme kolega Lukáš Bláha, protože je tady další díl pořadu Signály hudební minulosti. Pojďme na to.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: V úvodu se vracíme o Kristových 33 let zpět, kdy si kluci Take That vymodlili své první číslo jedna doma na ostrovech s nahrávkou Pray. Naopak ani modlitby mnoha faninek nezamezily tomu, že na den přesně o dva roky později skupině během turné udělal pápa miláček žen všeho věku Robbie Williams.

Na druhé zastávce natáhneme červený koberec. 17. července 2013 totiž obdržel Bono Vox nejvyšší francouzské kulturní vyznamenání za svůj přínos hudbě a závazek k humanitárním účelům. Tehdejší tamní ministryně kultury Aurélie Filipetyová, frontmanovi irských U2, v Paříži předala komandéra řádu umění a literatury.

Závěrem ještě pojedeme proti proudu času do 17. dne měsíce července v roce 1982. To Irene Cara se songem Fame, který vznikl na populárním televizním seriálu o newyorské dramatické škole, dobila hrot britské chart. Americká zpěvačka, která ve filmu stvárnila Koukou Hernandezovou, díky ní získala Oscara za nejlepší původní píseň a Zlatý globus.

0: Do Eurythmics nás opět na pár chvil, na pár minut vrátilo zpátky do 80. tady u nás na Signál rádiu. No a za pár chvil, přátelé, nám startují signály pro radost. Takže pokud máte někoho, komu byste chtěli nějakým naším 80. hitem udělat radost, tak určitě nás teď bedlivě poslouchejte. Ve chvíli, kdy uslyšíte hit od Bobbyho McFerrina Don't Worry, Be Happy, tak okamžitě volejte do našeho studia na číslo 910 260 910. No a já se těším už moc teď na spojení, no ale ještě předtím OMD, nebo třeba taky Michael Jackson.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem. Když slyšíš tohle,

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Za námi je Bobby McFerrin, máme minutu po 6:45, takhle v pátek večer, no a pojďme udělat někomu radost.
2: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
1: Halo, halo, kdo pak se k nám dovolal?
3: Ahoj, já jsem Alexandra z Břicmanic u Brna a chtěl bych nechat zahrát písničku od Van Halen Jump pro moji sestru, která je v Praze, je daleko a není moc dobře, takže ať má radost, ať si poskočí.
2: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Je chvíle po 8, ledíte stále signál a před námi je dalších 60 minut plných 80, které pro vás neustále vybírá Dominik Port. No a za chvíli se s mým kolegou Martinem Čípou vydáme do světa sociálních sítí a zjistíme, jak jsou na tom naši interpreti hudební osmdesátkoví na našich Instagramech a nebo Facebookích. Ale předtím si dáme ještě další osmdesátky, Alphaville nebo Sheena Easton.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: The Final Countdown v podání švédské sestavy Europe na Signal Radio. No a se mnou už je ve studiu můj skvělý kolega Martin Čípa, se kterým se pozjišťujeme a podíváme se na to, co nového se objevilo na Instagramu nebo třeba i Facebooku našich osmdesátkových hvězd. Takže další díl pořadu Hvězdy na síti právě teď startuje.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kapela U2 se pochlubila na Instagramu novým singlem Street of Dreams. V jeho videoklipu se projíždí na střeše autobusu centrem Mexico City a hrají kolem jdoucím. Hit je předzvěstí nového alba, které své datum vydání ale ještě nedostalo. Kylie Minogue překvapila fanoušky severoirské rockové skupiny Snow Patrol, když se objevila na pódiu během jejich londýnského koncertu. Vůbec poprvé tak zazněl naživo jejich společný single These Alarms, který vyšel začátkem července. Bubeník Christian Aigner a klávesista Peter Gordeno, stálí koncertní členové kapely Depeche Mode, sdíleli společnou fotku s tím, že chystají něco nového. Víc ale neprozradili a komentující tak začali spekulovat, jestli se jedná o novou hudbu Depešáků nebo nějaký nezávislý projekt. A New Kids on the Block prodloužili své turné v Las Vegas až do podzimu. Přemýšleli, jak koncerty pro fanoušky ozvláštnit, a tak nabídnou jejich čistě remixovou verzi. Po 40 letech na scéně pak plánují pauzu. Další nápady podle příspěvků na sítích nebudou realizovat dříve než v roce 2028. Nezapomeňte sledovat taky Signál Radio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Bad Boys Blue na Signál rádiu přesně minutu před 8:30 večerní, takhle při pátku. Stále ladíte signál a hlavně si užíváte naše osmdesátkové léto, doufejme, plnými doušky. No a za pár chvil tady pro vás mám další část našeho osmdesátkového playlistu, který zahrnuje třeba Mike'a Oldfielda nebo Belindu Carlisle. Moc je užijte.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

Do Michaelsfield a Maggie Rayleigh s písní To France na Signál rádiu přesně minutu před 8:45. Máme krásný páteční 80-kový večer. No a pozor, přátelé, my pokračujeme směle dál, protože od 9. večerní do 2. raní máme pro vás připravené Power of Love, to znamená jen ty nejkrásnější, nejromantičtější a zkrátka nejzamilovanější hity 80. let, které si dneska jistě doufám v to užijete plnými doušky. Já se na vás moc těším opět zítra po 13. hodině. Do té doby si mějte krásně a do konce hodiny tady mám pro vás třeba ještě další interprety našich 80. Chris de Burgh nebo Matthew Wilder.

Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. CZ.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.